ty vrát, už si grčok hrví toh mek. Čermák tachtým toh čamaná, kacha paroch, tanaký hetk. Vaj čermák tachtý vrát,

skoček kišeš, tesere, a in dehice. Jezdidem na rang, in čujen lacum. In spašrekaj sorž, bajc mitke z karerice. Artun Kareric, Hačerovki svac. In spogekaj sorž, bajcjerke z armadice. Šenčoh armadic, Karodovce zvac.